0: Cestovné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vitajte pri 25 minútach časom overených pesničiek. Prvú nám zaspieva Peter Spálený. Príjemné počúvanie aj všetkých ostatných vám želá Vlado Franc.
2: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoté.

muset dál odkráčet jak stín. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny,

0: jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak stín. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím a těch pár kil navíc ním.
1: Zdá sa, že Petra Spáleného riadne vystrašil záujem tejto ctiteľky však. A pritom to bola pesnička z roku 1979. Nuž čo, dnes je aj on predsa len už pán v rokoch a z takýchto muzikantských románikov už určite vyrástol. Alebo že by nie? V každom prípade sa radšej takticky povyhováral na dlhé spanie, nadváhu a na čo ja viem čo ešte, ako by mal riskovať dajaký malér. To Peter Naď je iný frajer. Pravdy som

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.